leh definujeme se definujeme se dozosob. Chupte se mohnuji na věr karavanu do rašines měšil Mauritania. Vidím, ano, bych se gejzil. Rád jaké uhlí.